Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

MC's get murdered, come on.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
2: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
1: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali Auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
11: Dance Radio.

0: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Dance Radio.

Caress me. I want you tonight. Caress me.

Wolfgang Gartner, Ching Ching, právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM, krátce po 7 hodině. No a máme tady, přátelé, nový týden a nový ranní fresh a taky skvělý taneční playlist mezi 7 a 9. Následujících 120 minut bude opravdu jízda. Co jsem koukal aspoň do playlistu, tak se můžete těšit třeba na novinku v našem éteru Axwell, Whatever Turns You On. Bude taky Diplo, Sony Fodera, Turn Back Time.

Pondělní ráno s Dance Rádiem, teď 7 hodin, 1,5 minuty k tomu. My jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Nový týden do Česka přinese chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přehánkami. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem, takže kdo bude chtít vzácný úkaz zahlédnout, bude muset mít štěstí na počasí a dobře zvolit pozorovací místo. Řidiče čeká od dnešního dne u čerpacích stanic cenový šok. Litr nafty by mohl zdražit až o 5 korun. Končí vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty, což podle analytiků povede k výraznému zdražení na pumpách. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům a bude ukazovat jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin 15 minut k tomu, krásné dobré pondělní ráno, právě teď nám dohrává Hoš, pecka Midnight The Hanging Tree, Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Máme tady pondělí nový pracovní týden, tak já doufám, že do něj vkročíte tou správnou nohou a že se vám jak dneska, tak i po zbytek týdne bude všechno dařit. Dneska pondělí s datem 20. července, svátek nám slaví Ilia, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší a za chviličku už pojeme dál na muziku, protože nás tady čeká fantastická novinka v našem éteru. Je to Axwell, Whatever Turns You On, úžasná věc, rozhodně si to dejte. Pak si budeme hrát taky Aloka společně se Solardem, Timmy Trumpet anebo Jack Vince. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Děkujeme, Live for Tonight, právě teď Féteru na 89 a 102,9 FM. Máme krátce před půl osmou, my se půjdeme podívat na počasí, protože celý týden to vypadá, že se asi hodně ochladíme. Počasí. Nejdřív ale začneme s dnešním dnem na začátku pracovního týdne, tedy dnes a v pondělí očekáváme oblačnou polojasnou oblohu, denní teploty v odpoledních maximech maximálně 21 stupňů a bioukazy jedničku, tedy mírnou zátěž. No a proč jsem tím myslel, že se ochladíme? No protože v červenci, okolo 20. července nám spadly teploty na 20 stupňů a takhle to mimo jiné nebude jenom dneska, ale vydrží to celý týden. Takže pokud vás štvaly ty 40 vedra, tak teď jste se dočkali, že opravdu se ty teploty aspoň na jeden týden nějakým způsobem ustálí a my se tak trošku schladíme. Pojďme dál na muziku. Maupi, Milo, Major Lazer, Fastboy anebo Viktor Teláč, jo.

0: Zástupce české hudební produkce Viktor Teláč, jeho pecka Home, úžasná věc. Já jsem strašně rád, že tyhle ty věci tady můžeme takhle v éteru Dance Radio na 89 a 120,9 FM mít a podporovat tak vlastně i naši lokální scénu, protože si myslím, že to je samozřejmě v dnešní době hodně důležitý podporovat místní a lokální DJ. Vlastně jako není to jenom o tom, když máte nějakou akci, vyrazit jenom na toho headlinera, ale zároveň v každém městě je určitě nějaký DJ, který touží potom hrát pro lokální lidi a vlastně bavit tak místní domácí publikum. Takže určitě to bylo nám takovej malý připomenutí, že určitě je dobrý podporovat i lokální umělce. My na Dance Radio určitě pokračujeme dál s tou nejlepší taneční muzikou. Za chviličku nás čeká třeba Bingo Players Devotion a bude taky Kelš Aurora in Battles.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

Legendární záležitost let 90. Culture Beat, Mr. Wayne, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou krásné dobré ráno vám všem, co jste právě teďkon naladili ty nejvíc taneční vlny v českém éteru. Máme 8 hodin pondělí 20. července a před námi následujících dalších 60 minut toho nejlepšího z ranního freshe. Budeme si taky hrát Armin van Buuren a Sam Gray Human Touch. A bude taky Marky Mark, The Funky Bunch a Good Vibrations.

Tak užívejte pondělní ráno s Dance Rádiem. 8 hodin 1 minuta, k tomu my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Schodu nemají čeští politici ani samotní obchodníci. Zda by velké prodejny měly o svátcích zavírat úplně nebo naopak zůstat otevřené po celý rok, nemají navíc jednotně vyřešené ani vedení obchodních řetězců. Trochu překvapivě přitom všichni nevolají po uvolnění pravidel prodeje. Někteří by spíše zachovali nynější stav se zavíráním o vybraných svátcích. Po vlně zájmu o výrobce čipů v čele s americkou NVIDIA se pozornost v oblasti umělé inteligence přesouvá k firmám, které mají dodat datovým centrum elektřinu. Výsledkem je v Evropě a Spojených státech nejsilnější vlna vstupu na burzu energetických společností za více než 2 desetiletí. Federální úřady v noci na neděli zadrželi v Miami britsko-amerického influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Informovala o tom agentura AP. Dvojice byla v Británii zároveň nově obviněna ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Naprosto fantastická záležitost Féteru Dance Rádia, Armin van Buuren, Sam Gray a Human Touch. Krásná věc, takhle krátce po 8 hodině. 8 hodin, 16 minut k tomu vy si dáváte pondělní Dance Rádio a já vítám úplně všechny, kteří právě třeba teďkon vstali, naladili Dance Rádio, nebo teprve se probouzejí a čeká je takový to kolečko sprcha, záchod, snídaně. Tak až my, jakmile uděláte tohleto kolečko, tak samozřejmě si dejte i do uší i nadále Dance Radio 89 a 102,9 FM, protože máme tady start nového pracovního týdne a já vím, že ty pondělky nikdo z nás tak nějak jako úplně nemusí, protože v pondělí prostě, že jo, víkend je v nedohlednu, většinou se v pondělí řeší nějaký meetingy, třeba i nepříjemné věci a tak dále, tak já vám přeju, abyste to všichni zvládli bez nějaký sebevětší úhony a že abyste si užili ten pondělní den, aby to bylo naprosto na pohodu. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou Marky Mark, Becky Hill, N21, anebo taky novinka v našem éteru Jubel a Ocean House.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, Jubel Ocean House právě teďkon Féteru našeho rádia. My máme krátce po 8:30 a půjdeme se podívat na to, jak to dneska vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Pokud právě teďkon taky koukáte z nějakého pěkného okna na oblohu, tak se nenechte zmást, přestože máme teďkon nádherně jasnou oblohu, tak teploty tomu rozhodně nepůjdou nahoru, protože dneska denní maxima očekáváme pouze 21 stupňů, bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, a podle předpovědi by se nám to ale i mělo odpoledne zatáhnout. Tak uvidíme, necháme se překvapit, jak to dopadne. Nicméně, co se týče celého tento týdne, tak tento týden by teploty opravdu neměly přesáhnout nějakých 22 stupňů. Na den se rádu jdeme dál za muzikou James Hype, John Summit, Ahmed Oskan, Band, Digitalism a nebo Vice.

8 hodin 50 minut k tomu, vy si dáváte stále Dance Radio a taky pondělní ranní fresh s Andym. Tohle je Digitalism, pecka Infinity, nádherná věc, 10 minut před 9 hodinou ranní, no a po 9 už tady pro vás bude dopolední drive s Katie, odpolední show s Michaelem C. No a taky samozřejmě nesmíme zapomenout, protože máme pondělí a ten start pracovního týdne musíme vždycky tak trošku jakoby nakopnout a odpálit ho, takže Rave on Air od 18 hodin. My do 9 určitě zahrajeme Vice, Let Me Love You, a nebo bude taky Boris Vej a Justin Jesso, pecka Save Me.

Madison Avenue, Don't Call Me Baby, právě teď konféteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM. 1,5 minuty nás dělí od konce pondělního ranního fešek a doufám, že jsme se tak nějak společně naladili na ten začátek nového pracovního týdne a že to pondělí vám už uteče jako po másle, že bude všechno v pohodě. Po 9 hodině tady už dopolední drive s Katie, jak jsem říkal, odpoledne taky odpolední show s Michaelem C, no a samozřejmě celý den ta nejlepší taneční muzika v českém éteru na 89 a 102,9 FM. Tak jo, loučí se Andy, mějte se krásně, kdybyste chtěli nakopnout nový pracovní týden, tak se budu těšit dneska v pražském klubu Duplex. Můžete klidně dorazit a odstartovat vlastně nový pracovní týden hned nějakým malým mejdanem. Tak jo, mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Nový týden do Česka přinese chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přehánkami. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem, takže kdo bude chtít vzácný úkaz zahlédnout, bude muset mít štěstí na počasí a dobře zvolit pozorovací místo. Řidiče čeká od dnešního dne u čerpacích stanic cenový šok. Litr nafty by mohl zdražit až o 5 korun. Končí vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty, což podle analytiků povede k výraznému zdražení na pumpách. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Přesně tak a já vám, přátelé, přeji nádherný, ale nádherný pondělní ráno. Opět po víkendu se slyšíme. Doufám, že jste fresh od počatí, máte spoustu síly a energie nejenom na nový pracovní den, ale taky nový týden. Pokud máte dovolenou, tak věřím, že si užijete krásný volno. A taky doufám a věřím vy všichni školáci, kteří máte prázdniny, že máte fantastický čas, protože prázdniny v plném proudu ještě nejsme ani v půlce a myslím si, že to je prostě ideální varianta. Dneska máme pondělí, startuje nám dopolední drive s datem 20. července. Svátek dneska slaví Ilia, takže přejeme všechno nej. No a samozřejmě, co vás čeká, nemene. Rozhodně se mrkneme k uplynulým víkendu, protože zmapujeme první víkend Tomorrowlandu. Taky zároveň zkontrolujeme festivaly, které nás čekají na Slovensku a taky v Česku. Probereme tipy kam na dovču a taky pro vás budu mít spoustu novinek okolo hudby, takže doufám a věřím, že už jste ready. Za chviličku už Matoma, Let Be, anebo novinka od Jamie Jones, State of Mind a spoustu dalších melodií, takže krásný ráno s váma, Katie.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
11: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
0: Dance Radio.

0: Přátelé, do vašich uší jsme si dali další melody Tu Jamou, Sick Individuals a Lose Control na frekvencích Dance Rády. Já vám přeji krásný ráno. Máme 3 minuty po 9:30 a my už se pojďme podívat na uplynulej Tomorrowland. Máme za náma, nebo za náma je první víkend tohohle belgického speciálního víkendu, před náma další, protože jak už je zvykem, 2 víkendy po sobě na konci července, tak to je vždycky ve znamení Tomorrowlandu. Celý víkend od pátku samozřejmě se plnily moje sociální sítě fotkama, videama, nejenom z hlavní stage, ale celkově právě z areálu Tomorrowlandu. Vy jste mohli sledovat i stream nejenom na oficiálním kanálu Tomorrowlandu, ale také přes Apple Music, kdy se streamovala hlavní, nebo ty 2 největší stage, hlavní stage, samozřejmě těch stage je tam spousta. No a pojďme si říct a ukázat nějaký střípky určitě z letošního Tomorrowlandu, všechno proběhlo v pohodě, žádná stage neschořela, všechna opatření dopadla na jedničku. Takovej hodně krásný moment zachytila DJka, producentka Bee Jones, která se vrátila na Tomorrowland na main stage, a když doslova říkám vrátila, tak vrátila, protože po svém vážném onemocnění, teda to byl pro ně velký, velký dojemný okamžik, jak už i videa ukazují, tak jí tam ukápne slzička, samozřejmě nejenom ona, ale věřím, že i fanoušci si to užili. Musím říct, že to bylo asi taková jako zatím nejdojemnější video a moment z Tomorrowlandu, který jsem viděla, protože pojďme si říct, vždycky, když se člověk vrátí třeba po nemoci, tak to musí být zase do toho, co má rád, tak to musí být velký okamžik. No a samozřejmě na sociálních sítích nejenom samotných umělců a hvězd, ale taky i Tomorrowlandu je spousta videí a stories ze všech stagí, vy tam můžete vidět ty vizuály, všechno okolo, a samozřejmě Charlotte David zakončila hlavní stage a spoustu skvělých vystoupení, a i my samozřejmě tenhle ten týden to budeme trošku recyklovat, budu mít pro vás i tipy na video se dne, a pokud ještě řešíte, jestli pojedete ten další víkend, tak ti z vás, co máte lístky, určitě závidím, a pokud ještě nemáte, zkuste mrknout, jestli neseženete, stojí to za to.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: To byla česká produkce, za náma Patrik Junior, Mal a Sousek v Éteru Dance Rádia, ale ten originál můžete znát i vlastně z americké verze, a to konkrétně tracku od Nia. No a pojďme se podívat na Dance Rádio také na velmi důležitý téma, a to festiáky a samozřejmě, jak já často říkám, takový jako před příprava a potom následná rekonvalescence festiáků. Protože pojďme si říct, že ať už jsou to festiáky, akce nebo různý venkovní mejdany, pojďme si říct, že je to samozřejmě náročný potom, když strávíte několik dní někde úplně v jiném prostoru mezi fanouškama hudby a tak dále, pak se vracíte zase do té reality. No a zároveň i ty naše těla, protože třeba pokud už taky nejste úplně mladší jako já, tak potom ty návraty do toho pracovního procesu jsou někdy náročný a bolej. No a právě i my tady na Dance Radio to často řešíme, jak samozřejmě se dá dokupy, jak to tělo zase zregenerovat, dát si nějakou masáž, vyrazit třeba dát si volno ideálně po tom festiáku, pokud to jde zase normální jídlo a tak dále a trošku se dát dokupy. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy, jak se vždycky jako z toho festiáku nebo z mejdanu dáváte dohromady. A pojďme si dát na sociálních sítích, na Facebooku takový tipy, co třeba pomáhá vám, co vždycky zabírá, jestli si berete den, dva volna nebo prostě potřebujete vždycky se dá nějaký restart v podobě sauny nebo tak, tak klidně dejte vědět a velmi mě to zajímá. Za chviličku už další muzika, dáme si Example a nebo taky Camel Fat v Éteru Dance Rádia a už za malou chvíli máme 9.50 aktuální čas a vám přeji krásný ráno.
1: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Přátelé, myslím si, že tenhle ten track nemusíme nějak zvlášť více představovat. Dr. Mode a taky West Bam a Love Parade. Rok 98, One World, One Future v Eteru Dance Rády a máme 2 minuty po 10. hodině a pojďme se nalákat na další melodie, které vás čekají už za chvíli. Třeba Sigma.

0: Blázen, kterou já naprosto zbožňuji. Stardust, Music Sounds, But With You. Už mezi 10. a 11. omrkneme novinky na hudební scéně, omrkneme další témata okolo lifestylu a mrkneme taky na dovolenkovou sezónu. Teď už Andy, zprávy a počasí, pojďme na ně a vám přeji krásný ráno. Dance Radio
1: News. Schodu nemají čeští politici ani samotní obchodníci. Zda by velké prodejny měly o svátcích zavírat úplně nebo naopak zůstat otevřené po celý rok, nemají navíc jednotně vyřešené ani vedení obchodních řetězců. Trochu překvapivě přitom všichni nevolají po uvolnění pravidel prodeje. Někteří by spíše zachovali nynější stav se zavíráním o vybraných svátcích. Po vlně zájmu o výrobce čipů v čele s americkou NVIDIA se pozornost v oblasti umělé inteligence přesouvá k firmám, které mají dodat datovým centrum elektřinu. Výsledkem je v Evropě a Spojených státech nejsilnější vlna vstupu na burzu energetických společností za více než 2 desetiletí. Federální úřady v noci na neděli zadrželi v Miami britsko-amerického influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Informovala o tom agentura AP. Dvojice byla v Británii zároveň nově obviněna ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých můžete ladit nejenom Dance Radio, ale i dnešní dopolední drive s datem 20. července mezi 9. a 12. hodinou. Doufám, že jste s náma a my už se pojďme podívat opět na novinky na hudební scéně. Dneska už jsme probrali Tomorrowland, taky velmi zajímavou anketu, která vlastně... ve který se vás ptám na našich sociálních sítích, jak se vždycky dáváte dokupy a co vám vždycky pomůže po festivalové sezóně nebo po festiáku. No a samozřejmě pojďme se podívat i na anketu DJ Mag Top 100 Festivals, protože ty nabízí naprosto rekordní čísla a samozřejmě tato mezinárodní anketa je jedna z nejznámějších a momentálně můžete hlasovat o nejlepším nebo nejoblíbenějším spíš, protože je to anketa popularity, nejoblíbenějším festivalem outdoorovým právě celosvětovým. No a stále na webu djmag.com můžete hlasovat a to až do září, kdy můžete podpořit váš oblíbený festival a samozřejmě ovlivnit tohleto hlasování. Takže pokud byste chtěli podpořit ať už nějaký český nebo zahraniční, který máte rádi, tak rozhodně je příležitost. No a teď už můžete podpořit zase vašim poslechem skladby, který máme v našem éteru. Za chviličku už Ross Quinn, novinka od Clean Bandit, anebo slibovaný Stardust a Music Sounds Better With You.
1: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, Stardust a Music Sounds Bad With You, opravdu legendární kultovní věc, kterou já naprosto miluju a vždycky, když zazní na našich frekvencích, tak je to velký zážitek. No a my už se pojďme podívat na velmi zajímavý žebříček, který vyšel poměrně nedávno a mapoval celkově štěstí v daných zemích. No a musím říct, že jsem velmi překvapená, že právě tenhle ten žebříček, který se dělá každoročně a vlastně jako mapuje spoustu jako faktorů, který hrají roli v té spokojenosti lidí, tak právě Česká republika se umístila na 20. pozici z více než 140 hodnocených zemí území. A přestože oproti teda předchozím letům se o dvě příčky pohoršilo, i nadále patříme k nejlépe hodnoceným státům světa. 20. pozici držíme právě v tom hodnocení nejšťastnějších zemí světa. Ten žebříček vychází z odpovědí lidí, spoustu stovek respondentů, kteří hodnotili svůj život na stupnici od 0 do 10. Odborníci pak ty výsledky zprůměrovali za poslední 3 roky. No a vedle teda prosperity se do životní spokojenosti promítly také zdraví, osobní svoboda, důvěra ve společnost, pevný mezilidský vztahy a další věci a další zázemí. No a právě ty letošní výsledky ukazují, že to štěstí nemusí vždycky záviset jenom jako na prachách a na tom, že máte na účtě opravdu velký množství peněz, ale vlastně jako souvisí to už úplně s jinýma věcma. Tak je to mazec. Samozřejmě, pokud se podíváme úplně na ten žebříček prvního místa, tak prvenství už po 9. za sebou obhájilo Finsko. No, něco na tom bude.

0: přátelé, Pnau a taky Solid Gold na frekvencích Dance Rádia, 11. hodina je tady. My pokračujeme dál a také připomínám aplikaci Dance Rádio, která se vám v létě obzvlášť bude hodit, protože věřím, že jste na cestách a díky naší apce Dance Rádio nejste vůbec limitováni tím, kde se nacházíte, protože frekvence 89 a 102.9 FM jsou ideálně jenom pro Prahu a okolo, Středočeský kraj, kdežto naopak aplikace je k dispozici úplně pro všechny. Nainstalujete a pak už nás můžete ladit kdekoliv v Česku, v zahraničí, třeba i na druhém konci planety a vím, že i tam nás ladíte. Takže DanceRadio.cz je k dispozici pro všechny. iPhony i Androidy, jestli ještě apku nemáte, tak věřím, že už je teď instalujete. No a my pokračujeme dál už za malou chvíli, nebo právě teď se dáme zprávy a taky počasí. A máme 11. hodinu, jsme Dance Radio, před náma poslední hodinka. Dance Radio
1: News. Nový týden do Česka přinese chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přehánkami. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem, takže kdo bude chtít vzácný úkaz zahlédnout, bude muset mít štěstí na počasí a dobře zvolit pozorovací místo. Řidiče čeká od dnešního dne u čerpacích stanic cenový šok. Litr nafty by mohl zdražit až o 5 korun. Končí vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty, což podle analytiků povede k výraznému zdražení na pumpách. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, musím říct, že tenhle ten kolab se vážně povedl Gorgon City a Anne-Marie Try Me Out. Nevím jak vy, ale Gorgon City je naprosto skvělý duo a právě ty vokály Anne-Marie jsou naprosto fantastický. Myslím si, že to funguje geniálně a my pokračujeme dál v rámci dopoledního driveu. Stále ladíte i dnes mezi 9 a 12 hodinou i dneska s váma Katie, stejně jako každý všední den. A stejně jak jste zvyklí, tak i dneska pro vás budu mít tip na výborný videoset, protože v průběhu léta těch setů je neuvěřitelné množství. Samozřejmě celá řada světových DJs a producentů servíruje spoustu skvělých záznamů, a to z festiáků a tak dále. A můj velký oblíbenec, což je producent, ale i skladatel a muzikant Bonobo, tak ten si střihnul nádherný skvělý set v Mixmag Club London. A je to čerstvá záležitost, asi dva dny stará. Tenhle ten setík vzniknul, jak už jsem zmiňovala, pro Lab London, což je jako pro mě unikátní místo. Věřím, že pro všechny DJ, aspoň každý by se tady jednou chtěl zahrát, i já. A právě Bonobo tady se střihnul nádherný, energický, organic, houseovej setík, kde představil i svoje novinky, svůj nový track a zároveň Bonobo avizuje taky novou desku, která vyjde už v září. O tý jsme se tady bavili, mám pocit, minulý týden. Takže pokud ho máte rádi, stejně jako já, je to teda DJ set, rozhodně si to dejte, protože tohle to je prostě unikátní umělec. Za mě jeden opravdu z nejvíc top. Patří do mých desítky nejoblíbenějších, takže tenhle ten setík už za chvilku budu sdílet na Facebooku Dance Rádia a také Instači a dejte si to a celkově si myslím, že vás to bude bavit, pokud jste fakt jako hudební fanšmekři a máte rádi i poslechové věci a právě tvorbu a produkci Bonoba, tak si myslím, že si přijdete na svým.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radia s Andrew.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Dance Radio.

0: Daily Service.
1: Přátelé, tohle to byla novinka na frekvencích Dance Rádia, úžasná vokálová hauzovka od našeho kolegy Chrise Sadlera, kterýho zdravíme. Opravdu magic věc, language without words. A teď už se pojďme podívat na tipy, kam dnes můžete vyrazit za kulturou, ale taky na koncerty, a začneme hezky pěkně v letním kině. Dnes můžete vyrazit třeba i od 21 hodin na promítání filmu Exit 8 a jedná se o letní kino u Keplera. Každopádně promítá se třeba i ve Žlutých lázních, kasárna Karlín, třeba i před Krosem a na řadě dalších míst, takže určitě mrkněte, abyste o ty filmy nepřišli. Dneska vás čeká taky Žižkov styl v pohybu, což je akce, která startuje dneska, potrvá do 24. července a jedná se o třetí ročník letní nálože radosti z pohybu a hlasu a nabídne spoustu zajímavého programu. Mrkneme se ale taky i na Camp Tour, což je plavba za projekty Prahy zítra. Startuje to dneska od 18 hodin a jedná se o další pravidelnou plavbu lodí Anna Karolína a v rámci Centra architektury můžete objevovat místní krásy Prahy. Pojďme se ale podívat také na tančírny, letní swingový tančírny pod Širákem. Můžete navštívit i třeba dneska na Swing Busters Prague od 18.30. Dnes ale můžete vyrazit třeba taky do klubů. Dnes vás láká Jazz Dog na Jazz Dog Orchestra. Výborná, skvělá funková a jazzový uskupení od 21 hodin, ještě jednou Jazz Doku. No a pokud byste na něco tvrdšího, tak dneska taky Los Tekenos na vlně Techna od 20 hodin, Ripmax, Pankilla, Happy, Rachotek, Kvadratek a spoustu dalších, spoustu lidí ze sound systému. Ještě jednou 8. večerní v Krosu. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, tak se nemusíte nudit doma. Dance. Dance.

Za náma Deadmau, Stevie Appleton a také skladba s názvem Science. No a my už se, přátelé, pomalinko rozloučíme, protože dopolední drive s datem 20. července je téměř na konci. Děkuju za příjemný start dnešního dne. Doufám, že jsme vám předali extrémně dostatečný množství energie, který jste potřebovali dneska mít, a doufám, že s náma budete i nadále. Za chvilku ještě Skrillex a dáme si pomo Harrison Brom, pak už zprávy a počasí v celou s kolegou Andym. Dneska odpoledne se na vás těší Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a nezapomeňte dneska v podvečer na naše pravidelný pořady. A co je na programu dnes při pondělí, tak je to Rave on Air, drum and bassová smršť těch nejlepších drum and bassů a taky lámaných beatů. Dnešním hostem, kromě mých skvělých kolegů, tak bude DJ, který se jmenuje Headquarter a střihne si svůj guest mix. Zároveň taky se těšte na rozhovor s ním. No a v pozdějších hodinách potom další pořady, třeba Afrojack a jeho Jack Show, nebude chybět Ultra Music Festival Radio Show a nebo také John Digweed Transitions. Užijte se to, mějte se fantasticky a já se na vás budu těšit zase zítra mezi 9. a 12. hodinou. Mějte se hezky. Dance Radio.

schodu nemají čeští politici ani samotní obchodníci. Zda by velké prodejny měly o svátcích zavírat úplně nebo naopak zůstat otevřené po celý rok, nemají navíc jednotně vyřešené ani vedení obchodních řetězců. Trochu překvapivě přitom všichni nevolají po uvolnění pravidel prodeje. Někteří by spíše zachovali nynější stav se zavíráním o vybraných svátcích. Po vlně zájmu o výrobce čipů v čele s americkou Nvidia se pozornost v oblasti umělé inteligence přesouvá k firmám, které mají dodat datovým centrum elektřinu. Výsledkem je v Evropě a Spojených státech nejsilnější vlna vstupu na burzu energetických společností za více než 2 desetiletí. Federální úřady v noci na neděli zadrželi v Miami britsko-amerického influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Informovala o tom agentura AP. Dvojice byla v Británii zároveň nově obviněna ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Koupěte totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali Auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
13: Dance Radio. Dance Radio.

0: Léty Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
1: Dance Radio.

Nový týden do Česka přinese chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přehánkami. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem, takže kdo bude chtít vzácný úkaz zahlédnout, bude muset mít štěstí na počasí a dobře zvolit pozorovací místo. Řidiče čeká od dnešního dne u čerpacích stanic cenový šok. Litr nafty by mohl zdražit až o 5 korun. Končí vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty, což podle analytiků povede k výraznému zdražení na pumpách. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: All the girls want backstage passes. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

shodu nemají čeští politici ani samotní obchodníci. Zda by velké prodejny měly o svátcích zavírat úplně nebo naopak zůstat otevřené po celý rok, nemají navíc jednotně vyřešené ani vedení obchodních řetězců. Trochu překvapivě přitom všichni nevolají po uvolnění pravidel prodeje. Někteří by spíše zachovali nynější stav se zavíráním o vybraných svátcích. Po vlně zájmu o výrobce čipů v čele s americkou NVIDIA se pozornost v oblasti umělé inteligence přesouvá k firmám, které mají dodat datovým centrum elektřinu. Výsledkem je v Evropě a Spojených státech nejsilnější vlna vstupu na burzu energetických společností za více než 2 desetiletí. Federální úřady v noci na neděli zadrželi v Miami britsko-amerického influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Informovala o tom agentura AP. Dvojice byla v Británii zároveň nově obviněna ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

0: Nejlepší taneční muzika v plném proudu, my jsme Dance Radio, tohleto je spolupráce Rogera Sancheze a taky Armanda van Heldna. You can't change me, máme pondělí 20. července, Ilium přejeme jen to nejlepší k svátku a než tu budou další zprávy a kolega Andy, dáme třeba Dermota Kennedyho v remixu od Meduzy Power Over Me, taky drum bass Take It Soften, Mac Aliosur dodají Thunder in My Heart Again a Interplanetary Criminal a Original Coffee, ty si střihnou Slow Burner. Pojďme si to užít, jsme Dance Radio.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

Is it a

Nový týden do Česka přinese chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přehánkami. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem, takže kdo bude chtít vzácný úkaz zahlédnout, bude muset mít štěstí na počasí a dobře zvolit pozorovací místo. Řidiče čeká od dnešního dne u čerpacích stanic cenový šok. Litr nafty by mohl zdražit až o 5 korun. Končí vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty, což podle analytiků povede k výraznému zdražení na pumpách. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Posloucháte Dance Radio, tohleto je Tom Star a jeho remake legendárního tanečního tracku The Night Train. Pokud nevíte, co vám hrajeme, stačí se podívat na danceradio.cz nebo do naší stejnojmenné apky a už všechno velmi rychle zjistíte. Na webu taktéž hlasujte do hitparády Dance Radio Chart. Podíváme se na ní už za chvíli, jak to vypadá v aktuálním pořadí. A v aplikaci uvidíte i večerní program, ten taky dneska probereme. Ode mě Klingant Codes Night Live, dáme i novinku od Epoch Noir, což je tuzemský DJ producent a ten se spojil s Madame Snowflake a vznikla krásná to melodická skladba In a Box. To vše za chvíli na té nejvíc taneční frekvenci.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu.
9: Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemněji provoz.
10: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
11: Dance Radio. Dance Radio.

0: Fred Again, Anderson Park, Chica Places to Be, tady je Dance Radio, podíváme se do hit parády Dance Radio Chart, do ní stále hlasujte na našem webu Dance Radio CZ. Třeba pro tři novinky. Nasadili se minulý týden Melonada a Kate Smurf, Draw Moon a Calvin Harris s jeho hitem Satisfy. Uvidíme, kam vysoko vyskáčou. Minulý týden nastupních vítězů na trojice Fisher Rain, na druhém místě Wilkinson, Katie Alex Ultraviolet a Another a 54 Ultra Talk to You brali zlato. Velká to houseová věc, která hýbe tanečním světem. Další kolo hitpošky ve čtvrtek po 18. Teď už ale Mark Knight, Pietro, Sheridan Town, Jamiroquai, Coven a Local Singles. To vše na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

0: Tohle jsou Local Singles, Time's Gone, tady je Dance Radio, já jsem Michael C. Kde se můžeme vidět a slyšet tento víkend na Mejdanu, tak v sobotu mě čekají rovnou dva. A to nejprve v Praze, Climax Rooftop Edition v Lounge, Sky Lounge 360, což je v Hybernský. Tam se můžeme vidět taky s radovým kolegou Chrisem Sadlerem. A potom mířím do Hradce Králové, kde bude večírek Storm of Night, a to v La Fabrik, právě v La Fabrik Hradec Králové, takže pátek Praha, sobota La Fabrik, těšíme se, víc info o akcích určitě u mě na Instači, kde mě najdete jako Michael C. Another 50 Fold, třeba Talk to You, Above and Beyond nebo Camel Fat, další taneční servis přímo pro vás, úžasný pondělí.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

schodu nemají čeští politici ani samotní obchodníci. Zda by velké prodejny měly o svátcích zavírat úplně nebo naopak zůstat otevřené po celý rok, nemají navíc jednotně vyřešené ani vedení obchodních řetězců. Trochu překvapivě přitom všichni nevolají po uvolnění pravidel prodeje. Někteří by spíše zachovali nynější stav se zavíráním o vybraných svátcích. Po vlně zájmu o výrobce čipů v čele s americkou Nvidia se pozornost v oblasti umělé inteligence přesouvá k firmám, které mají dodat datovým centrum elektřinu. Výsledkem je v Evropě a Spojených státech nejsilnější vlna vstupu na burzu energetických společností za více než 2 desetiletí. Federální úřady v noci na neděli zadrželi v Miami britsko-amerického influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Informovala o tom agentura AP. Dvojice byla v Británii zároveň nově obviněna ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dead Alive, Do It Till Your Face Hurts. My jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční playlist. Za chvilku si dáme třeba skvělou novinku od Dubs a Bobby Harvey, ho jménem Playground, a tahle věc se 100% povedla, my hrajeme opravdu nově a zní takhle. Nabídnu vám je Faithless a jich I Want More. A nebo váš oblíbený hit od Fishera, jeho Rain. Boduje pravidelně v hitparádě Dance Radio Chart. A funguje skvěle na tančním parketu, takže ode mě ho uslyšíte taktéž dost často. My jsme Dance Radio, skvělý poslech.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.

0: Dance. Dance Radio.
1: I want more. I want some more than sound.

Fisher, Rain, výborná to taneční muzika, my jsme Dance Radio, teď vás pozvu na dnešní vydání Rave on Air. Dnešním hostem od 18 hodin na Dance Radio bude DJ Headbang, a.k.a. Headquarter. Povídat si bude s naším týmem nejen o hudbě, ale i o technické produkci eventu. Rave on Air startuje opět v 18 hodin. Ode mě za chvíli Rudimental a Khalid, All I Know. Dáme si Burner Rush 97. A nebo spolupráci s Fitch Disco, Autograph, Ease My Mind. I need something to ease my mind. My jsme Dance Radio a všechno nalezete vždycky. Playlist a další informace na webu a taky v aplikaci dance radio.cz.

Nejlepší taneční muzika s Switch Disco, Autography is my mind, Mr. Dance Radio. Podíváme se na hudební novinky, které hrajeme od minulého týdne, je potřeba je představit. Tak první novinkou z minulého čtvrtka je Jimmy Jones a Camden Cox, State of

0: se opravdu povedlo. Chytněte si novinky pravidelně v našem vysílání. Playlist jako vždycky na Dance Radio CZ nebo Fabce. Teď do celý, než tu bude Andy, Alien for James Hype, Rehab a nebo třeba Moloko klasika Sing It Back.
1: Dance Radio.

Nový týden do Česka přinese chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přehánkami. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem, takže kdo bude chtít vzácný úkaz zahlédnout, bude muset mít štěstí na počasí a dobře zvolit pozorovací místo. Řidiče čeká od dnešního dne u čerpacích stanic cenový šok. Litr nafty by mohl zdražit až o 5 korun. Končí vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty, což podle analytiků povede k výraznému zdražení na pumpách. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům a by ukaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Duke DeMont, jeho Your Lovin, tady je Dance Radio, pořád posloucháte nejlepší taneční playlist, máme 17 hodin a téměř 20 minut. Ilium přejeme, jen to nejlepší k svátku, je 20. července a i dnes pro vás máme skvělý večerní program, samozřejmě Rave on Air se speciálním hostem, dále Afrojacka, Ultra Music Festival Radio Show od Johna Digweeda. Vyberte si za chvilku v playlistu třeba Crafty Cuts Happiness. Tak to je ještě mi Trumpet s Johnem Martinem, All My Life. Dáme i spojení Joe Stone, Ferek Dawn, Man Enough. A skvělou novinku dodá třetina Swedish House Mafia, Exwell, Whatever Turns You On.

0: Tohle sa rozhodne povedlo.
1: Tak buďte s náma, buďte s Dance Radiem. Playlist na webu anebo v aplikaci.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Novinka.

Další skvělá muzika, Joe Stone, Ferek Don, Man Enough, ideální letní to píseň. Venku už je opět slunečný počasí, takže rozhodně je třeba ideální čase vyrazit ven. Ode mě, než se rozloučíme v 18 hodin, tak dáme třeba ještě Toys Generation. Nabídnu i klasiku v podání Davida Moralese, Need New. Pošlu vám taky Tiesta, Don't Be Shy. A Tuzemští bratři doručí hit Hyper.

0: To bylo taneční pondělí, díky, že jste poslouchali nejlepší playlisty, já se na vás budu těšit opět zítra od 14. Za chvilku si dejte Rave on Air, to nejlepší z drum and bassu, potom tu bude Afrojack, taktéž Ultra Music Festival Radio Show a nebo John Digweed. Transitions tu jsou od 22 hodin až do půlnoci. Mějte se úžasně a zítra. Čau.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: schodu nemají čeští politici ani samotní obchodníci. Zda by velké prodejny měly o svátcích zavírat úplně nebo naopak zůstat otevřené po celý rok, nemají navíc jednotně vyřešené ani vedení obchodních řetězců. Trochu překvapivě přitom všichni nevolají po uvolnění pravidel prodeje. Někteří by spíše zachovali nynější stav se zavíráním o vybraných svátcích. Po vlně zájmu o výrobce čipů v čele s americkou NVIDIA se pozornost v oblasti umělé inteligence přesouvá k firmám, které mají dodat datovým centrum elektřinu. Výsledkem je v Evropě a Spojených státech nejsilnější vlna vstupu na burzu energetických společností za více než 2 desetiletí. Federální úřady v noci na neděli zadrželi v Miami britsko-amerického influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Informovala o tom agentura AP. Dvojice byla v Británii zároveň nově obviněna ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio. Právě posloucháš Rave on Air.
2: Rave on Air. Rave on Air.
3: Krásný podvečer, přátelé. Odbyla 6. hodina 20. července. Pondělí, to znamená, že posloucháte Rave on Air na Dance Radio. Se mnou dneska ve studiu Magenta.
4: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
3: A máme i hosta, jak jste viděli asi na Instači, dnešním hostem je můj dobrý kamarád bráška, Honza aka Headbang aka Headquarter, dostaneme se k němu za chvíli s klasickým rozhovorem, v druhý půlce dá guest mix, tak jak jsme zvyklí. A my...
5: Look at this.
3: Jdeme rovnou na to.
5: Jdeme na to.
3: Let's go, Rave on Air.

0: Stále ladíte Dance Radio a Rave On Air. My začneme tradičně, a to shrnutím minulého víkendu, protože s náma tady vysílá jeden z nejaktivnějších DJů na scéně.
1: No, Akira tady s náma není.
0: Dobře, Akira je úplná výjimka. Ty si myslím, že to neodehraješ o moc mý.
1: Jo, ale furt si myslím, že Akira podle mě minimálně nějakých 30-40% má navíc. Ale je to tak.
0: Ale to jako... má navíc než jako všichni.
1: Jo, to je pravda. Než všichni dohromady ještě.
0: Jo, je Akira pak dlouho nic?
1: Přesně. Po něm je Chuck Norris a pak to všichni ostatní. V rámci Wookingu. Yes, ale to tak, já jsem v pátek jsem byl v Olmouci před Eskem, tam byl Gleb, tam měl koncert, my jsme tam byli s Painem, Super Maidan, dělali to Hubic, už jsme tam byli po několikátý, paráda, Hubic dělají skvělý Maidany, vždycky se jim to tam vydaří, na Gleba tam podle mě chodí lidi už jako
0: to už roky tradice
1: letoucí,
0: taková.
1: Přesně, podle mě to tam tradice vždycky jednou ročně, tam venku předem Gleb, takže Super Maidan. A v sobotu jsem byl na Unity Rage hra, tam jsme hráli právě back to back s Akirou, na Majku jsme měli Killfirsta.
0: Jo, nice.
1: Jo, takže jsme měli takovýhle trio na setu a za mě super, já se přiznám, tam byl asi po 3 nebo 4 letech se podívat a hrozně jsem koukal na to, jaký tam byl progres v rámci toho areálu, že prostě mnohem větší, hezčí stage, světelný show, spoustu stánku s jídlem, občerstvením, pitím a tak dále. No pecka za mě, super.
0: Je pravda, dělají. Že jsem sledoval o víkendu storyčka lidí, co hráli na Unity a musím pochválit, jako stage vypadala super, bylo to tam velký, očividně hodně lidí, takže myslím si, že asi povedená akce.
1: Jo, za mě 11 z 10.
0: 11 z 10, OK. A pátek? Kolik z 10?
1: Pátek bych dal taky 11 z 10. Fakt se povedli za mě oba dva.
0: Takže dvě skvělý hraní o víkendu. Kéž by takhle vypadaly všechny hraní.
1: Přesně tak. Nemůže ale člověk vyhrát všechny.
0: Dobře. My dneska máme ve studiu hosta. Asi rovnou naskočíme na rozhovor. Honza si jenom vezme sluchátka. Já mu vytáhnu mikrofon. Honzo, čau.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, Honzo, slyšíš nás?
2: Ne.
1: Slyšíš nás? Tak si nás tam zesil na sluchátkách a pak nás určitě uslyšíš.
0: Jsme
1: lepší.
0: Jsme skvěle připraveni, jako vždy.
2: Už je to dobrý.
1: Always ready.
0: Yes. Honza, a.k.a. Headquarter v drum and bassovém světě a v technosvětě Headbang. DJ, dá se říct, že částečně asi je promotér.
2: Tak trošku.
0: A dneska už zkušený stage manažer, můj kolega. Takže o tom všem se dneska budeme povídat. Začneme velice všeobecně. Jak se máš, Honzo? Jaký máš den?
2: No, dneska to bylo divoký, ale bylo to super. Je to zatím dobrý. Stihl jsem to tady, tak je to v pohodě.
0: Yes, super. My jsme rádi, že jsi konečně tady, protože to bylo na několikátý pokus. Jak z mojí strany, tak ze strany všech ostatních. Tak, ale dobře to dopadlo, takzvaně.
1: Tak je to s vámi těžký, když jste oba dva jakový busy stage manažeři furt někde.
0: To taky, když už to vyšlo, tak potom vlastně se stalo to s tím Lensmanem, takže jsme chtěli dát Lensman special, takže se to zase muselo minulý týden posunout, ale dneska už jsme tady. My si budeme povídat jak o hudbě, tak o technické produkci, protože vlastně jsme tady dva, kteří se tím velice aktivně zaobíráme, takže si myslím, že se máme o čem pobavit. Začneme s té hudební stránky, aby jsme trošku jako představili lidem, jak dlouho vlastně hraješ, jak se to stalo k muzice jako takové.
2: Tak k muzice jsem se dostal hodně dávno, byly to ještě hry na klavír, když tak řeknu, a z toho jsem trošku vystoupil, ale potom elektronická muzika od mých asi zhruba 15 let mě pohltila naplno, kdy jsme měli prostě s klukama klasicky zkušebnu v garáži, korgy a takový ten správný androž, ale prostě potom jsem se přeformuloval a stal jsem se z rychlých BPM na pomalejší a tak to tak střídám a ještě samozřejmě i na ty zlomené.
0: Já si potřeba říct, že jsi vlastně součástí Trifecta Crew s Frýdku Místku,
2: je to tak.
0: Nebo Sound System vlastně.
2: No, spíš crew.
0: Spíš crew? Vy nemáte zvuk vlastní?
2: Nějaký,
0: nebo
2: jo.
0: Něco málo, nějak, jo, ne?
2: Jo, něco málo máme.
0: Super, a jak často se vám podaří ho někde postavit?
2: No, teď je to trochu utichlý, ale jinak jsme to měli pravidelně přes léto, ale teď to většinou, teď jsme měli vlastně naposledy oslavu narození, a ta byla bohužel už minulý rok. A tam jsme teda měli svůj zvuk, byla to dvoudenní akce v klubu ve Frýdku. Dost dobře povedená akce a tam to vlastně bylo naposledy, no. Takže to víceméně jednou ročně to určitě vytáhneme.
0: Super, kolem toho je vždycky spousta práce, že?
2: No, to bylo, no.
0: OK, a co se týká teda, budeme se asi teda bavit tím, že jsme v drum and bassovém pořadu, tak trošku dneska odsuneme techno na vedlejší kolej, budeme se bavit o tom drum and bassu. Jak vlastně ses dostal k tomu, že jsi vytvořil drum and bassovej Nick, nebo vlastně alter ego, dejme tomu, a začal hrát drum and bass?
2: No, tak drum and bass jsem poslouchal víceméně od dost dřív, než třeba techno, nebo house, co hraju a takhle, ale vždycky mě pohodil spíš jako ten rovný beat, ale tím, že samozřejmě se v tom pohybuju a x mojich kamarádů samozřejmě jedou drum and bass a tohle, tak jsem si taky našel ten svůj styl, což je vlastně deep, takzvaně yes. Drum and bass pro dospělé.
1: Jakoby říkám tomu stejně dospělácký drum bass.
2: Přesně. Vždycky na Liru jsem rád, když moje stage má zastoupení deep drum and bassových producentů a DJů, tak si říkám, a dneska to bude přímo pro mě.
0: Jasně, když fungovaly Sety.cz, tak vlastně kromě žánru nebo subžánru, který mu tam říkali jungle a drum and bass, tak existoval takzvaný inteligentní drum and bass.
1: To byl jako liquid, ne?
0: To byl takový liquid, tam jako hlavním propagátorem inteligentního drum and bassu byl vždycky no, teď mi to vypadlo.
1: Jako, já se jste nepletu, tak možná London Electricity byl takový ten
0: krát. Taky, no, ale ještě vlastně
1: ještě před ním určitě byly jiný jména, ale já mám za to, že jako inteligentní drum and bass se říká jako liquidu, ne? Že to
0: jo,
1: bylo
0: jo, jako, jo. Takový ten sofistikovaný.
1: Jo, jako lepší název pro liquid.
0: No, takže chtěl jsem něco říct, samozřejmě, než jsem to dořekl, tak mi to vypadlo, takže to se omlouvám. Já to dohledám. A dobře, no. A jaký jsou třeba tvoji oblíbený producenti? Co najdeme na tvojí flashce nejčastěji?
2: No, jako opravdě, já to mám takový myšmaš, protože já jako samozřejmě patří mezi ně takový Break, Delir a tady tyhle klasické jména, které slyšíme stále, ale já třeba se spíš jako poslechnu track a než abych se díval, kdo ho jako vyprodukoval, tak prostě když se mi líbí, tak se ho prostě přidám a hraju ho a potom až řeším vlastně, kdo to je.
0: Yes. Takže když potom pocitově.
2: Přesně tak.
0: Tak jak by se to asi mělo dělat, si myslím.
2: Přesně tak.
0: Nedrtit to podle toho, kdo co vydává, ale jak to zní, že?
2: Přesně. Já jsem to tak dělal vždycky, že vlastně jsem ty producenty jako poznával později, než jsem hrál její hudbu víceméně, protože prostě se mi líbilo, co hrajou, ať už byli známí nebo neznámí. A jel jsem to takhle. No.
1: A kde hledáš jakoby takhle novou muziku? Chodíš třeba, že přesně si, jak si říkáš, jako v kruzích s kámošema, který to poslouchají, digujou, nebo si někde sám hledáš na beatportech, nebo?
2: Jedu si beatport, klasicky Spotify, nějaké novinky už teďka a tohle, takže si to přidávám do svého playlistu a z toho si to potom samozřejmě přidělávám k sobě a kupuju a produkuju, ale pouštím to do světa zase dál.
0: Yes, jelikož my máme posluchače, kteří jsou studnicí znalostí a tímto děkujeme Gigasovi do Brna, který mi napověděl, že definicí inteligentního drum and bassu je LTJ Bookem.
1: Ježíš, no jo, my jsme úplný to. Teďka už máme, dostali černý puntíky takhle od toho.
0: Takže naštěstí se ty CZ, nebo naštěstí, prostě už nefungujou a tím pádem i vlastně tohle označení, které myslím si se používalo hlavně v Česku, už vlastně používané není, takže asi takové foupa to nebylo. LTJ Bookem už navíc ani asi moc nehraje, dlouho jsem ho nikde na žádném Maidenu neviděl.
1: Já bych si teďka, Kubo, radši dával pozor,
0: ale jo, nechám to bejt radši. No dobře, když jsme teda u té hudby, nějaký hraní drum and bassový, který třeba proběhlo, nebo který tě čeká, na který rád vzpomínáš, nebo na co se teďka aktuálně těšíš?
2: No, tak na který rád vzpomínám bylo ještě to za dob Stormu, kde mě Vladan vlastně pozval a zahrál jsem si s Crystal B2B na jedné z větších akcí a bylo to takové nečekané, jakože když si zahrá, tak jo, a bylo to vlastně opening set, a který byl teda nakonec úplně s full parketem, což bylo strašně super. A co mě čeká, tak určitě Let It Roll. Tam yes. Vlastně otvíráme stage už ve středu s zase mojím dobrým kamarádem, s Díkojem.
0: Dvě věže,
2: přesně tak, ale dáme si drum and bassový setík, takže
0: nice.
2: To bude teďka něco jiného, takže tam budu jako headquarter zase.
0: Yes, takže k Let It Rollu se ještě určitě dostaneme. Budeme zpátky za písničkou, Štěpaneská hraje krásně, tak jako vždy.
1: Děkuji.
0: Jak je zvykem, takže ho necháme chvilku hrát a z další části rozhovoru se vrátíme za chvíli. Tohle je Rayfoner.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

0: stále ladíte Rave On Air na Dance Radio a Štěpa nám tady sází samé novinky, co to je tohle?
1: Tohle to je novej Simula, track se jmenuje Shrike, vyšlo to, myslím, že před pár týdnama na jeho EPčku na Playas, takže vlastně...
0: Tohle vyšlo na Playas a je Simula. To Simula.
1: Přesně tak jistý, co by člověk řekl, že jo? Za prvý, že zářez na Playas a za druhý, že tohle vůbec teda track od Simuly, ale jo, super track, celkově to EPčko super.
0: No to se musím dovzdělat teda. My pokračujeme v rozhovoru s naším hostem, kterým je dneska Headquarter a dostaneme se konečně k tomu, co nás hlavně spojuje, a to je technická produkce lomeno stage management, aby jsme vám trošku i přiblížili třeba to, co na těch festivalech a na halovkách děláme a trošku vám ukázali to zákulisí. Vlastně Honzo, jak dlouho už děláš technickou produkci?
2: No, dneska jsem to počítal a jsou to 3 roky, no, co jsi mě vzal pod křídla takzvaně.
0: Je to tak? Schopných lidí na těchto pozicích je jako máku.
2: Je to tak.
0: To znamená, že většinou, když někdo projeví nějaký relevantní zájem a má na to ty skills a knowledge, tak je mu takzvaně podaná ruka. Ty mi přijde, to chytl za pačesy a velice rychle se v té vodě naučil plavat. Dneska už vlastně, pro koho všeho vlastně děláš ty, že?
2: No, teď naposledy to bylo pro... na IQOS stage, na Beats for Love, jinak je to na Machači, je to na Darkshireu a na Lady Drollu.
0: Takže všechny ty zásadní akce.
2: Přesně tak.
0: Super. Když se dostaneme k tomu kóru, pojďme asi úplně jako ve všeobecnosti lidem představit, o co my se staráme. Nechám asi mluvit tebe, když tak to budu nějak doplňovat. Jak vlastně vezmeme to takhle. Jak vypadá typický den stage manažera, když začíná festival?
2: No, tak když si to vezmeme od začátku, tak samozřejmě je to ještě před tím festivalem jako samotným, protože musíme vždycky zjistit, nebo ten daný člověk musí vždycky zjistit, jako co vlastně na té stage bude mít. A teď nemyslím jenom techniku, ale třeba i lidi, zázemí
0: a
2: jejich rajdry, nejednostránkové takzvaně někdy, většinou od některých men i vícestránkové, že to je jak kniha Harry Pottera. A je to prostě tady od tohohle základu, musí to člověk nastudovat, musí se připravit na to, co ho tam čeká, a když teda už přijde potom ten první den, dejme tomu, tak samozřejmě tam být vždycky jako včas, první nejlépe, a zjistit, jestli má všechno připraveno tak, jak bylo domluveno. Ať je to technika, jestli všechno šlape, ať je to zázemí pro DJs, když tam přijdou, a ať je vlastně celé to hospitality připravené, ať seznámit se s lidma, co to budou, pokud už se samozřejmě neznáte, tak seznámit se s lidma, co budou dělat třeba zvuk, světla, zeptat se jich, jestli je všechno ready za ně, ozkoušet si všecko, připravit se na nějaké prostě changeovery, jo, připravit si to dopředu. A pro mě, co je vždycky zásadní, připravit si pult pro odkládání pití.
0: Ano, protože to, co vždycky neradi vidíme, tak je pití na stole vedle techniky.
2: Přesně, to je vždycky smrt v očích, když tam někdo položí jakýkoliv kelímek, který není uzavídatelný, takzvaně.
0: Yes, my jsme, nebo ty jsi řekl

0: doby je jedna složitější a jedna je jednodušší. Ta složitější je, že máš místo jenom na jedno pracoviště a techniku jenom na jedno pracoviště a v tom případě musíš tu techniku, ze který ten DJ dokončil set, tak ji odstranit a nachystat na to stejné místo techniku, ze které bude hrát následující DJ. Ta jednodušší varianta je, že na tom stole leží takzvaný slider, což je taková nástavba na ten stůl, která je na kolejnicích a dá se šoupat doprava a doleva a tím pádem si můžeš vytvořit dvě pracoviště a to následující pracoviště si připravit vlastně podobu toho, co hraje ten předchozí DJ. Já ke svému štěstí na všech složitějších stagech už ten slider jako vyžadu, protože bez toho je to prostě fakt pain. My jsme si zažili skvělý changeover pár let zpátky na Darkshireu pro Eat Brain Carnage, se to vlastně jmenuje, ne? Když jsou tři.
1: No, jo, jo.
2: Nějakých těch šest deků a to nějaký to šílenství tam, ne? Tam
0: jo, jo. Přesně tak, Jadeova specialitka, když hrajou tři lidi z Eat Brainu, Eat Brain Carnage, tak potřebují šest playerů a V10ku mix, což je mix od Pioneeru, který má šest šavlí a dokážeš s ním ovládat šest playerů. Přijde mi, že většinou z toho stejně hrajou double dropy, tak jak by hráli ze čtyř.
1: Nebo ze dvou.
0: Nebo ze dvou.
2: Ale vypadá to hezky, že
1: jo? Jo, jo, jo. Na fotky super.
0: Jo, jo.
2: A vy z toho máte taky velkou radost určitě.
1: No vždycky.
0: Ano, vždycky, když není slider a děje se tohle, tak je to vždycky jako velká zábava, protože oni většinou hrávají v ten hlavní čas, takže prostě tu produkci musíš na pár minut zastavit, abys jim to přepravil. Někdy je to jenom pár sekund, že? Vám se teďka povedlo mít tuhle zkušenost s Lukášem letos na Darkshireu.
1: Je to tak, je to tak. Bylo to strašně super, bylo to záživné. Jakákoliv domluva předtím klasicky byla a spíš nebyla. Jakože byla s produkcí, to byla v pohodě, ale s DJs už byla horší trošku. Takzvaně počkejte chvilku, já vám mávnu. A bylo to tak, že jak viděl, že je zapojený první player, tak už ho pouštěl. A ještě jich pět zbývalo, ale jakože naštěstí Luke je fakt jako super v tomhle a měl to zapojené fakt za pár sekund, jsme to měli vyřešené, ale i tak prostě člověk neví v tmě a ve všem. A oni už tam prostě stáli a lidi řvali a už se mě muselo hrát a tak bylo to takové složitější. No.
2: A tak poradili jste si jako správný profesionál?
1: Jo, měli jsme to právě připraveno už dopředu, protože tady tohle jsme řešili už přes den. Trošku jsem mu poradil, jak to tam jako vyřešit jednodušší, protože přesně tam nebylo to místo, ale nakonec jsme to zvládli a i Lukáš hlavně to zvládl úplně bravurně, takže všechno hrálo za pár sekund znovu a tak to bylo i zpátky, vlastně zpátky už to bylo jednodušší, protože to byl zase menší mix, takže to bylo jednodušší.
0: Yes, super. Máš nějaký oblíbený festival, kam jezdíš pracovat? Z tvé pozice můžeš vypíchnout, nebo nemusíš být jako konkrétní, ale co je třeba pro tebe důležitý, jako ať už to se týká zázemí, nebo podmínek, nebo prostě, aby se ti dobře pracovalo?
1: Tak za mě je hlavně důležité být jako informován o všem dopředu, jako co se bude dít, jak to bude probíhat a samozřejmě i to zázemí, jako vždycky je mít lepší větší stůl než stůl na 4 playery a mix. Protože pak se stává, že musí změnit dvě věci a prostě musíš tam i nejlépe někoho k ruce, protože se stane, že to nemáš kde dát. To není kde dát a teď lidi řvou a Ježíš Maria a teď se začne zmatkovat, což musí člověk zachovat tu klidnou a tu chladnou hlavu přitom. A samozřejmě jako každý festival má svoje pro i proti, ale vždycky jako samozřejmě na Lidu je to super, Darkshire taky. Už se to lepší, když to tak řeknu. A jako vždycky se ale něco najde, co prostě se třeba neřekne, nebo se změní, to se prostě mění z minuty na minutu, takže to jako potom člověk musí být připraven na všechno.
2: To je potom bánu dažo, kdyby všechno běželo stejně jako.
1: No jasně, jasně.
0: Jo, a ono většinou tady na té pozici je to tak, že vždycky přijde něco novýho, co ještě jako se neposralo minule.
2: Vždycky nějaký nový fuck up se objeví, na který prostě člověk
0: většinou, jako,
1: člověk vlastně vždycky ta celá ta pozice potom, když jako všechno běží, tak vlastně člověk čeká na ten fuck up. To je jako největší to čekání, no.
2: A kdyby si mohl třeba nějaký vypíchnout, jestli teda jako, já vím, že zrovna, pojďme si klidně říct nějaký jako negativní teda fuck up a klidně něco třeba úplně nějak jako naopak, co tě mile překvapilo, jestli máš v hlavě.
1: Jeden
2: nějaký
1: krásný negativní mám, teď se mi teďka úplně vybavil.
2: Ty se pamatuju dobře ty negativní.
1: No, jako ano, přesně. A ten se stal teda na posledním Imaginationu, kdy jsem dělal hard stage, nebo jakože hard style stage. A když jsem dorazil na stage, tak nebo na

0: sajtu, tak se podívám a tam byly Nexusy 2 litry, že, ty všichni známe, ale tady ty playery už mají svoje odehrané a byly tam jako jedničky.
1: Jo,
0: takže, okay. Takže když to tak řeknu, jako tady ten player je super, ho mít třeba doma, nebo ho mít někde do kavárny, nebo na nějaký menší klubíku, ale ne, když tam prostě borci přijedou, kteří jsou zvyklí na 3 litry, na ty nejnovější playery.
2: A ještě to mají asi i v rideru přímo mají jako požadavci v rideru,
1: a ideálně přijedou s tomu Rolandu,
0: ano, víš, ano, co? Ano, a taková jako dobrá informace, čak jim to vysvětlíš, tak jsem mi to vysvětlil, jako jo.
2: Okay.
0: Jeden teda se stěžoval bohužel, protože mu nejela ze 4 flešek 3, protože mu to nenačetlo, protože to byl starý prostě už player, takže, ale jako nakonec to rozjel, takže tady to jsme ještě zažehnali, ale horší bylo, že ty všechny playery se začaly postupně během toho večera odcházet, každý po jednom.
2: Jak jako to bylo?
0: No,
2: infikovaný něčím?
0: No, spíš nezvládli už ten nápor, jako mi tak přišlo.
2: Okay.
0: Takže nakonec jsem asi ve 2 ráno, to bylo myslím, přivezli ze Stormu Nexusy dvojky a já jsem během setu tam po jednom playeru to týpkovi jako DJovi měnil, až jsem mu to vlastně intro, které si připravoval celý rok, tak jsem mu celé zničil, protože jsem mu vypl ten track, který mu měl naběhnout.
2: Ty jsi mu doslova vyměnil.
0: Já jsem mu doslova úplně vyměnil, takže ta zkušenost byla super, ale samozřejmě jako každá špatná zkušenost, dobrá zkušenost a vždycky to člověka naučí, takže.
1: To je to, no, že vždycky, když přijde ten nový fuck up, tak tě už nezaskočí příště, protože většinou už víš, jak s tím naložit, no.
0: Přesně tak, přesně.
2: Ale já tam musím říct, že mě se teďka zapotili dlaně, jenom co jsem to teda poslouchal, čím jsi musel projít za tu noc. A kdyby teda nějaký ten pozitivní třeba, co tě jako, co bys vypíkl, já vím, že to se hůř hledá v té paměti, ale nebo že tě mile naopak překvapilo, že ty artist třeba byly mnohem víc v pohodě, než jsi čekal, nebo nějaký jejich management, nebo i to chování těch pořadatelů, jako, s kterýma spolupracuješ.
0: Tak řeknu, tak tady tohle se jako těch pozitivních je samozřejmě taky dost, jako nevím, teďka si úplně asi nevybavím jako přímo konkrétní věc, spíš to řeknu jako obecně, že čím jako déle tam jsem a třeba ty artisti hrajou na té stage už třeba druhým, třetím rokem u mě, tak už se pamatujeme, už víme co, už se prostě pobavíme jinak, než když přijdu a oni vlastně neví, kdo jsem. A ta komunikace je potom o to lepší a samozřejmě komunikace třeba i ohledně toho kelímku, který tam nemají dávat.
1: Tak už
0: respektuju to, že to si já to mám to slovo a ne, že si tady vezmete 45 svých kamarádů a zničíte mi stage prostě.
1: Ale to je vlastně pravda, že čím častěji se s těma lidma potkáváš, tím je kdyby vyšší ten respekt jakože z té jejich strany, jo? Že jako já chápu, že třeba ta zkušenost všeobecná těch artist nemusí být úplně nějak extra jako pozitivní, nebo moc to neřešej, ale ve chvíli, kdy se jde o ně jako hezky postaráno a všechno proběhne tak, jak má být, tak se ti většinou stane, že si tě ty DJs zapamatujou a potom jsou rádi, když tě tam vidějí, protože vědějí, že všechno bude tak, jak jenom mluveno.
0: Přesně tak, stává se mi to pravidelně třeba na Liquid City, tady v Praze, co je, tak už jsem dělal vlastně 2 ročníky, myslím. A vždycky, jak mě tam kluci vidí vlastně, tak už víc, že bude všechno v pohodě.
2: To je super.
0: MCci ví, že prostě v mikrofonu budou vyměněny baterky a že je všechno nalazené. Samozřejmě na zvukovku nedorazí, takže potom je to jenom tady to nahoru, tady tohle nahoru a tohle, ale to už jsou takové drobnosti úplně, takže nálada už je samozřejmě o to vždycky lepší.
2: Super.
1: Yes, já přidám teda taky nějaké zkušenosti, já jsem si totiž vzpomněl na jednu pozitivní.
2: Hezky.
1: A to je... No je to už, je to x let zpátky na Leaded Rollu, když hrál DJ Marky na stage, která měla docela malý stůl, to znamená, že vlastně tam nešli udělat 2 pracoviště a tím pádem se musel dělat prostě třeba o půlnoci nebo v 1 ráno ten changeover z playeru na gramce a z gramců zpátky na playery, prostě jenom kvůli Markymu, protože DJ Marky hraje prostě pouze z téček a nic jiného prostě, nebo vlastně možná on hraje z těch Pioneer, z těch PLXech tisícovek a já jsem Markyho tam viděl si myslím poprvý a jakože první překvapení bylo, jak velký Marky je, prostě vlezu totálně obrovský chlap dostanu, prostě skoro 2 metry, ty vole, úsměv rozzářený prostě od ucha k uchu a jelikož je to prostě legenda, tak byl jsem u toho changeoveru maličko nervózní, nebo před ním, ale dopadlo to tak, že vlastně Marky, když mě viděl, že to jdu dělat sám, v tom hlavním píku, jako jo, tak naběhl na stage a říká mi, jenom mi to podávej, já si to zapojím sám.
2: Ty jo.
1: Takže jsme mu jenom udělali prostě místo kolem mixu, já jsem otevíral casey, podával jsem mu nahoru prostě gramce, on si je tam hodil, měl vlastní přenosky, už to má jako extrémně prostě v ruce, jak to dělá prostě 30 let, tak měl ty gramce zapojený snad rychlejš, než bych to stihnul já. A vlastně hrozně moc mi pomohl, protože nastavovat gramce nebo dělat gramcový changeover sám je prostě pain. Trvá to docela dlouho, musí se to dělat pečlivě, aby ta technika fungovala tak, jak má, protože vlastně se to jinak zapojuje, je to všeobecně citlivější na jakoukoliv manipulaci. Takže tam mi Marky jako extrémně pomohl a místo toho, abych to dělal třeba 3 minuty sám, tak jsme to spolu sfoukli tak za minutku.
2: To je charakter.
1: Dokonce po tom setu to proběhlo i zpátky, jo, že bych čekal, že dobře, když jde hrát, tak mi pomůže, ale po setu odejde, ale i po tom setu prostě on dohrál, odpojil to, podal mi to zpátky, prostě zbourali jsme to velice rychle, takže big up DJ Marky. Prokázal skvělý charakter a od té doby ho mám strašně moc rád. A padli jsme si do oka a musím říct, že to je přesně to, že se ti lidi zapamatujou, protože potom se mi pár let na to stalo, že Marky nehrál na mojí stage, ale na mojí stage hrál Alibi, což je vlastně taky Brazilec. A on když zjistil, že tu stage, na který Alibi hraje, mám já, tak se tam nechal na ten set dovést na hodinku bez manažera, bez nikoho, jenom pofelit prostě. A je to super, když ty lidi dostanou to, co mají, jsou spokojení a potom se za tebou rádi vracej.
2: Se tě přijel zeptat, jestli nepotřebuješ pomoc, že?
1: Jo, přesně. jestli dneska není potřeba zapojit gramofony. Dobře, takže to byla další část rozhovoru. My se asi protočíme, já pustím taky nějaký písničky, dáme možná ještě jedno kolo rozhovoru, než půjde Honza hrát, a v druhé hodině samozřejmě Party Express a Guest Mix.
2: Rave on air.
1: Oh yeah.

0: Tak, vážení posluchači, máme krátce po 7. hodině. Posloucháte Riff on Nerds Radio jako každý pondělí mezi 6. a 8. My jsme se teďka protočili za mixem, teďka nám posledních 10-15 minutek pouští Switch.
1: Mastím to tady zle.
0: Přesně, pecka za peckou. Dnešní díl je speciální v tom, že tady máme speciální hosta DJ Headquarter aka Headbang, pro ty, kteří by možná znali z techno scény, yes. Ne přímo jenom z drum bass scény. Už jsme se předtím bavili v předposledním vstupu, že vlastně je to taky už zkušený matador, jakožto stage manažer na všech největších festivalech v České republice. A ty jsi tam, Kubo, nachystal nějakou speciální otázku, ještě jestli se nepletu.
1: Tak no, nebo otázku. Napadlo mě, že když oba dva děláme stage na Lady Drolu, takže si projdeme line-upy na stage, které máme na starosti, to znamená Honza Soundgarden a já Factory, a pozveme vás na to nejlepší podle nás.
0: No tak se do toho pojďme pustit. Kdo začne?
1: Tak začnu já to mám kratší totiž, já to mám kratší line-up, já mám venkovní stage. Čtvrtek je vlastně, Štěpán hraje na Faktorce, bacha.
0: Je to tak? Přednu ještě Tian.
1: Jak jsi říkal, že se to jmenuje? Hybrid Neuro?
0: Neurofunk lomeno Experimental Stage, takže se můžou určitě posluchači těšit na super special Neurofunk set.
1: tak to se těším. Takže začínáme ve 4 Tian 17.30 Magenta, moje první doporučení. A pokračujeme dvěma holkama, Gifta, Ama a potom Bunshin, Imanu, Synergy a Current Value. Za mě určitě i Bunshin a Imanu. Totální záruka kvality, určitě přivezou spoustu nový muziky, takže pokud máte rádi experimentální drum and bass, tak ve čtvrtek je Factory Stage to místo, kde chcete být.
0: OK, a když nám teda to Honza řekne, co tam má teda na starost vlastně za stage on a co tam teda se můžou lidi těšit, za jaký jména, co tam máš za typy?
2: No, já mám na starost Soundgarden. A já to mám teda větší seznam, takže asi nebudu číst úplně všechny.
1: Přesně, vypíchni to, na co bys šel, kdybys nepracoval.
2: No, tak určitě bych šel na start, tam je jako klasická coming crew tady, místní, takže jasně. To bych si šel poslechnout na takový warm-up. A určitě bych se chtěl podívat třeba na Elipsu. A potom, když zabrouzdáme potom dál k tomu už konci, tak je to Dusky a Flowdown.
1: Jasně, že bude hodně MC-ku, já opět čumím, že Dusky má svůj vlastní slot.
2: Je to tak.
1: Víš, s kým bude hrát?
2: To ještě nevím.
1: To ještě. A vlastně i Inja má svůj vlastní slot, takže a DRS a Catching Cairo a Gardna, takže samé vokály, mikrofon.
2: Musím mít připravené baterky.
1: Ne, asi, a několik záložních mikrofonů.
2: Přesně.
1: Pokračujeme teda pátkem. Faktorka v pátek dokonce až od 5. Otevírá Tony Terra, potom Bea, klasická sestava na Faktorce nebo na Teře. Tyhle dva Ledro DJs tam mám každý rok. A pokud bych měl někoho vypíchnout, tak v pátek to bude hodně těžký, ale určitě za mě Diesel Boy, americký producent a DJ, legenda vlastně, strašně vzácný jméno v Česku.
0: Je to tak.
1: Neviděl jsem ho na line-upu českým jako leta a pamatuju si, že dřív jsem jeho mixy úplně zbožňoval, protože umí smíchat jakože nesmíchatelné, mi přijde. A fakt jakože je na tom mixu hodně silný, takže Dieselboje si určitě nenechám ujít. A za mě v pátek pík celého festivalu, a to od 0.30 do 02.00, a to je Virus Trinity, Audio, Back-to-Back Edrage, Back-to-Back Optical.
0: Klasické šílenství.
1: To nepotřebuje, si myslím, dalšího představení. Kromě nich teda na Faktorce v pátek šílený line-up Black Sun Empire, Neuroheads, Pitius Back to Back American, Zardonic, prostě Neuro, pěkně od podlahy, tak jak to české publikum má rádo.
0: A co tam máme na druhý stage? Je tam zase taky stejně jak vokálovej večer jako v ten čtvrtek, nebo se to tam mění pátek?
2: Je to tam trošku změna, ale když bych zase začal začátkem, protože tady máme klasicky české zastoupení a je to Šmído s jeho Liquid setem.
1: Liquido,
2: Šmído, přesně tak, a po něm hned SK s Kamčou. A když potom postupujeme dále, to už teda začínáme od 2. A když postupím teda trošku dále, tak je to třeba LSB, nebo Nixie Rain, Další je Clinical Bit to be Wings, TB, Amos Bit to be QZB, na to se hodně těším.
0: Už tam je vlastně ten šílená, ta, až do konce vlastně jakoby toho večera tam je co se, tak úplně nesmysl.
2: Je to tak.
1: Mě Bráško přijde, že čteš sobotu.
2: Ne, čtu pátek.
1: Fakt?
2: Já mám zaplý pátek.
1: Ty vole, tak
0: ať je to pátek nebo sobota, tak
2: je to, jako je to crazy, tak i tak. Ale pátek. Mám tady fakt pátek.
1: Jo.
0: Ale než nám to tady ve studiu se teďka tady Switch s naším hostem ukazují, kde teda je pátek či sobota, ale...
1: Jo, počkej, já už to vidím, ona je totiž tady díra.
2: Je tam díra, na opening show. Jako mě to taky zmátlo.
1: Pardon.
2: Je to tak. Tak mi to trošku zmátlo, protože jsem si říkal, tam mám málo lidí, ne? Jo, končím v 9, ne? Jo, to mi nějak nesedělo, v 10 teda, pardon.
1: A já jsem si říkal, že by to zavíral Edgewood, ty vole, to je blbost.
2: A už v 10, a u tebe taky.
1: No, takže takhle to není, tam jsou potom ty šílený deepový B2Bčka.
2: Je to tak, je to přesně ten drum and bass pro dospělé, na který se těším.
0: To bude porňajs. No a v tom případě takhle ještě, když už seš to, tak co bys vypích na sobotu, teda jako final day?
2: Jestli to jako tam final day na sobotu...
0: Top 3 to je, třeba, co by si dal z toho?
2: To se těžko vybírá. Jako.
1: LTJ Booker.
2: Ano, na toho se nejvíc těším, protože to bude přesně to, co říkal Kuba s těmi gramci, takže to se mi přesně bude dít.
1: Jo, bukem z gramcu, jo?
2: Tam bude ten changeover, o kterém jsme se bavili, yes. Protože nebudu mít, jak jsem se dozvěděl už teda, tak nebudu mít ten prostor je tam dát dopředu, takže bude zvukovka a budou přednastaveny,
0: Takže bude changeover, pak si dá slider.
2: Jo, přesně.
1: Ale tak bez tanku s občerstvením.
2: No jinak za mě určitě na Spy bych zašel, na Emperora, Kyrist a zakončí to česká dvojka No Money B2B Fantek.
1: Yes, Beat for Love reprezent na Lady Drollu. Já bych to uzavřel, tak v sobotu na Faktorce druhý náš kolega na Factory Stage a to je Mind Fragments v 5. A moje doporučení na sobotu je určitě Akray Back to Back Ziggy a Burok Back to Back Red Pill bude asi taky docela nářez. Celkově Eatbrain známe všichni moc dobře, takže asi víme, co se dá čekat. Naštěstí pro mě není Eatbrain Carnage a rozdělili si ty sloty po dvou, takže nebude potřeba V10 a 6 přehrávačů.
0: Jenom 8.
3: Taky v pohodě.
1: Takže tak. Ještě bychom mohli říct, kdy hraje Sovča. A to je na Archive Stage v sobotu od 6 do 7 odpoledne. Takže 3 z 5 moderátorů Rave On Air hrají na Lady Drollu. Mně se to letos netýká, pochopitelně.
0: Tak ty jsi tam busy s prací, že jo? Vej?
1: Já jsem busy s prací za prvé a za druhé moje DJská aktivita je nevalná za poslední půl rok, skoro už rok, takže vlastně se není moc čemu divit, ale na Beats for Love za mnou byl Petr Kopačka jako hlavní booking manažer Lady Drollu a kopal mě takzvaně do zadku, ať se na to nevyseru a že mě chce zase bukovat, takže Peťo, pokud posloucháš, vzal jsem si to k srdci a moc rád si zase někdy zahraju.
2: Kalendář máš otevřený.
1: A prázdný.
2: A prázdný zatím.
0: To tam zvučí.
1: Yes. Paradoxně, jeden z těch velkých festivalů, který vlastně děláme v oba dva a jedinej, kde hraju, vlastně na Beatsech jsem si taky pinknul na Ico Stage,
2: je
1: pravda.
2: To tak.
1: Tam to bylo tak hezky, to měl Honza vychytaný, že ta stage otvírala ve 4, ale line-up byl až od 5. Takže jsme se tam prostřídali každý den někdo.
0: Hezky.
1: A my jsme tam si plácli s Markem back to back houseové, což bylo super. A abych to teda dopověděl, tak já letos hraju na Mácháči, paradoxně. A není to techno, protože Mácháč bukl Mouzího. A ten hraje zpátka na sobotu od 3 do 4 a Subgate... Náš kolega z rádia a booking manažer Mácháče měl skvělý nápad, že na closing set v pátek bookne mě s Pixošem back to back, pomouzím.
0: Takže Mácháč drum bassovej bude.
1: Takže Mácháč letos poprvé drum and bass, jsem zvědavý, jaká bude odezva. Celkově Mácháč, kdo by nevěděl, tak prochází velkou proměnou posledních pár let z toho obřího mainstreamového festivalu ze stage na vodě se stal takovej, já nevím ani vlastně, nechci říkat undergroundovej, protože underground, slovo underground ve spojení s Máchačem zní divně, ale dost se to uklidnilo, co se týká nějakých prostě obrovských jmen a tak dále, naopak mnohem zajímavější line-upy poslední rok a já to mám většinou s Máchačem tak, že tam znám jenom pár DJs a ti ostatní jsou pro mě z pravidla velmi milým překvapením. Takže nejinak je tomu letos a tam mě čekají pekelné changeovery.
2: Tam
1: jsou třeba 4 nebo 5 live vystoupení takových, že celý tady ten stůl jsou synťáky zdrátovaný, beat machines a všechno možný, takže tam to normálně probíhá, takže se mění celý stoly. Tam už ani nejezdí slider, protože na ten bychom to nedostali a tam prostě budou pojízdný stoly a musí se to vychystat prostě na zvukové zkoušce přes den, tak aby to na večer bylo nachystaný pro třeba kolektiv Turmstrasse a podobně. Takže tím jsem jenom chtěl říct, že drum and bass bude i na Máchači letos, takže tam mě můžete když tak slyšet.
0: Hezky.
1: A dáme rovnou Party Express?
0: Zrovna jsem chtěl říct, že sice jsme se teďka tady naladili na nějaké ještě jiné eventy, ale určitě bychom neměli zapomenout, co nás čeká tenhle ten týden v Praze, případně v okolí.
1: Klasická okurkovka.
0: Klasická, ano, okurkovka, ale hnedka zítra, kdyby náhodou někdo měl hnedka z kraje týdne chuť na Mejdan, tak vlastně v Krosu zítra je tam Mejdan, který se jmenuje Night Shift, na kterým je Aidem, Yellowboy, Plus One, Fagip a je to DNB edice tady toho Mejdanu, takže zítra Cross Drum Bass Party.
1: Yes. Štěpán samozřejmě nezastavuje a tento týden hraje v pátek v Praze, taky v Krosu. Drum Station, jako headliner je Scoundrel, MC Funstar a Breichus Pavian, k tomu Magenta Critical J v Back to Back, takže naloženo zlé. Kromě nich Fantech, Shazu, 100, Rocky, Junger, Virčík, Execution, Ozone, Mesmer, ty vole, cením. To je Mesmer je boss v nějaký sousový hře, ne?
2: No, něco mi to říká.
1: Dobře, jdeme dál. MC Shady, Killfrest, Esky a Jelen. K tomu i nějaká Psycho Sound, druhá stage, ale tam nás to asi drumbejzově moc
0: tam
1: nezajímá.
0: Tam to asi drumbejzově nebude. Každopádně ještě v pátek, kdyby neměl zase přesně dost, tak před Krosem ještě odpoledne se v Praze v Malešicích v areálu Hector, jestli se nepletu, tak se bude dít taková speciální akce.
1: Štěpán našel úplnou rovinku.
0: Badminton and Rave. Hraje tam DJka Manvy a vypadá to, že to teda fakt bude jako akce, kde se prostě bude hrát badminton, do toho tam pojede drum and bass a asi lidi u toho hraní badmintonu budou moc i pařit nebo si nějak jako střídat, zní to zajímavě. Někdo, kdo tam prostě
2: bude to rychlejší.
1: Jakože zní to,
0: a dejte nám vědět, jaký to bylo.
1: Zní to fakt crazy, chtěl bych taky recenzi od někoho, kdo tohle jako absolvuje. Tak jo, to by bylo pro dnešek asi kecání za dosti učiněno. My pustíme Honzu za mix a dáme si guest mix. Předpokládám, že bude Deep Drum and Bass.
2: Je to tak.
1: Dobře, takže já dávám poslední skladbu. Tohle je Airglo a track, který se jmenuje Babylon a pak už nabíháme na guest mix DJ Headquotera. Tohle je Rave on Air.

Přátelé, stále posloucháte Rave on Air na Dance Radio a my už začneme s naším guest mixem. Tohle je Headquarter na Dance Radio.

0: naše dvouhodinovka se naplnila. Dneska to uteklo jak voda, musím říct.
1: Ještě rychlejc.
0: Jak se ti hrálo, Honzo?
2: Bylo to výborné, moc děkuju.
0: Musím říct, že jsi naložil jak šéf.
2: Já jsem se.
1: Já jsem si tady tancoval Vibel pekelně, jako některé tracky jsem musel jít zkontrolovat na flešku, co to tam běží.
2: To jsem rád, že jsem překvapil.
0: Fakt skvělej set, musím říct. Parádní selekce, tak to máme rádi. My děkujeme za návštěvu.
2: Já děkuju za pozvání.
0: Bylo to dneska moc hezké. Příští týden, klasika od 6 do 8, Dance Radio, Rave on Air, můžete ladit. Příští týden jsme bez hosta, pokud se nepletu.
1: Je to tak.
0: My dva tady nejspíš nebudeme, nebo ty jsi říkal, že nebudeš.
1: Já nebudu určitě.
0: Já jsem byl teďka dvakrát po sobě, takže taky nebudu. Takže půjdou kluci, protože Sovča je na Outlooku v Chorvatsku. Takže příští týden Mind Frequence a Chaos Theory, takže asi zase budeme hrát od podlahy. Teďka to bylo takový, byly takový... dospělý díly, že jo? Nebo dospělý drum and bass, no?
2: Přesně tak.
0: A příští týden to asi bude Neurofunk. Takže laďte, sledujte nás na Instagramu, Rave on Air s podtržítkem a vidíme se na Ledit Rollu. Už za 2 týdny už se to blíží.
2: Za chviličku.
0: Ani ne za 2 týdny, za 10 dní. Tak jo, Štěpo, máš ještě něco?
1: Ne, já jenom děkujeme ještě jednou moc hostovi za to, za skvělej se, že dorazil a všichni se mějte krásně a poslouchejte za týden.
0: Oh yeah, Rave on Air. Papá.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio. Chat.

0: key is to keep going, keep progressing,
1: keep moving.

For the love of God, turn us up one time.

is John Digweed. This is Transitions.